0: a tež ja tu viac sama nesem. Nie, Matej, což je přimný a to s témami dženstnišho rania. Dobar rania, Matejo.
1: No, dobar rania tež. Vod mir a dženca staj so junu prašení hač. Chces na no nechtu z vás vo rozdeleniu peniaz zaožbe za serbský ľud sobu rozhodžič. Domu ina pyta, mienuce za novú voľbnú dobu kandidátky a kandidátov za radu zaožbe a tu iš so s tému zabierame, kak vúpada popravom dživo rádže. Milan Grojlich nám je predstají. Nimo toho predstajeme vám novú sarbskú suchoru, kýže Mirčin Venk napísal, staví znovu o starom domie, nause, kýže plné dopomnenko, nikoci z vás sú júznano, niedželu hižo slyšeli, ale zaujistče nic šíce a zaujistče nemolite šíce z vás, nedom rozkvasť, što je rozdiel mies úrazomaj, miesvočo a v obličo. Doktor Zonia Velková to môže a nám to rečným kučiku za nekak 10 menšinu rozvoží.
0: To sú potekým naše témy. Vostanče najlipe. Hač to dživečich rádio zapiknene znamaj.

Křesťan Mönk, alias James Dolleby, zázbě po takým do dženstnějšího rania hudžbny zázbě, kotre titule nás cewa kýšče očakuje, nitko? No mě s druhým podám se o dženci rano do rybu se Susan Himplui. Bo žiče o ním ročace, zpívaja Luzi Hoďce. A ty šlek Sandriksen je dženci rano podla. Na všetky tuto titule smieme sa po takým dženca rána veselič a netko přepodáme slovo do Kruščic, respektívne do Lipska, menujúce na skupinu Holasky, jenož přečel.

Bede náš jestče a my podatnáme raz na dženstnejše vedrove vúľady. Dženca vočakuje nás jako zázvie do dňa najprv raz kytro šire džen, ale to šako žádný problém nie je. Do štábsky rozvoz poskače. Zvieče tiež s širým dňom posmiok na hubomaj. Vybiju dňa sa so potom dále vúvedri. Zdeľa vostanie dále pomročené, ale všiušiem přečené. Dženca vočakuje nás nikotre snadne švíle, živesli prostupa přitom na 14 do 17 stopňu. A vicik tun přinže dženca ze severa, kýba ze zapada. Juce a tež pjatk očakuje nás po ranče kurjave nekotre vokomiki svunca, mjestrujem pak tež tož tom ročilu, vostanje sucho a ma byč mive, pjatk ma živeslebro samo nahač do 23 stopňu stupač, sobotu ma byč potom trochu nevobstajnišťo. A při telkým vědre zotala vůdani raz Dori Bohič se svunčkom a nekotrými menšími švílemi. No hej, to lubi nám pône korbiky se myslu.

0: Napušestřichě.
1: Srbský rozhlas. Povězče. V studiu Matej Cyš.
2: Dobré ranie. Drežanské tovarstvo Stupdale je včera na svoje vône zhromadžizně o češkým finančním položení svoje jednové skupiny uradžovalo. Nízkých ličbov přizivenia dječí dla nastane leče 2026 financiálna džera niedže 33 tisac euro. Zobychujú z džela vúrunali, chce tovarstvo přichodnetne crowdfunding akciu zahyč a prosi přitom tež ľudí z Užice vo podpieru. Nimo toho bu dotalne předsedstvo zastojnstvie v obkručene. Kristof Cyš vostanje prini předseda, Nadia Herbichova a Jakub Reho jeho dale podpirataj. Za přichodne měsace planuje tovarstvo Stupdale mjez druhým mirčinja spěvanje, adventničku za dječi, ptačí kvás a pustnice. Z Kvitanečanského z 5. jezora tu kvílu vodu odpuščeja. To je treba, zomulijun nadrobne zanírovač z džili krajne záradnictvo rečných závěrů. Po viace hač pousta letach v obstajného vúživania dobia tam je s druhým zepierne múrie, bazenky, přípravy k odpuščeniu a odpusky ponovič. Tohle jezor dospunie odpušča. Zanírovanie jezora má niedže 20 miliónov eur pváčič a hač do konca 2028 hotové byč. Kvitanečanský z 5. jezor je najväčší v Sakske a slúži prinoriadne škytej pred vulky vodu. Projekt Stácia príchoda bývej vodže byla konkrétnejší. Dotalná stácia modrých prírodospytníkov a technikáriov má sa až do konca 2028 na modernú miestnosť čvúknenia za techniku, prírodovede a umiestvo pretvarič. Prostva vo spichovanie a tvarská prostva s tým miestom zapodaty. Na lieču 2027 majú sa tvarské dživa záhyč. Za čas dživo prečenie stácia na niečo dve lieče do niedeše otvárenia rádia VSV. Přidatne chceďa ďalšie rúmnosti bývej vodže užívač. Projekt vači niečo 4,9 miliónov eur. Plánované sú miest rujím väčšie dživanie a zeminárne rúmnosti, kajštejš přenocovanské možnosti za skupiny. Gmina Hamor dostane hač do leta 2038 cokonie 10,1 milión eur spichovania za vujívanie infraštruktúry gmenie. Peneze pokážeja ze spichovanského programa zviazka a krajov za tvoj miesto, rozrost a nasledne vujíče. Kajž z džela gmena aktuálnym gmenským opienu chcelo nás pomocu spichovania přichodné leta vážne komunálne projekty krok po kroku zvopravdžič. Kubanský kampus Hamor tvorí přitom jedne z čežišťov. Leca dostane komuna prinie 2,4 milióna eur. Te chceďa vo sebie za zanírovanie šulských tvárenjov a planované novotvor pistovanie v užívač. Rečné práva Serbov Braniborskej sú dále zaručené. To potvrdí Braniborský minister za digitálne a justíciu na vúradžovaniu vúbierka za vodstvo byrokratie. Tam je vun teletný načísk za digitálnu strategiu krajného kniežarstva predstajú. S přilúbienom reagovaše minister na žádanie Braniborskej serbskej rády pri digitalizácii na serbské potreby dživač. Najebač přibierať sú digitalizáciu, doby možno byč menšinové reči delňo serbštinu a delňo nemčinu vúživač. Braniborské kniežarstvo chce novú digitálnu strategiu ešte leca obsamknič. A to byť naše povestče, kýž namakáče tyž na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čensniša ranie nebude tak riane kajš čerauše, za to pak tyž nic tak zimne. Najprv mročele a kus dešča, pozdžišo, potom tyž slunco pri maximálne 17 stopniach. Juce potom zoje sa rajnča kuhujava rozpuščiva prečelnišo, slunco a mročele ve vodmenie, ale převážne sucho pri podobných temperatúrach kajš dženca.
0: Všetko ok na pučach a na drohách. Dobrú jezbu smieme vám tuž upšeč.
1: Serbský rozhlas.
0: Jeli vám pak niečo napadne, přeco rady jo s vašimi pokyvami, budeš in 7.34 staje číslo, ktoréž môžete zazvoniť, kýba zapísať nám povesť naši app MDR Serbia.

Kujšle rano je našim programje svišiče, haj zoniče. Runje před štornače menšinami hakle, vizo naše povestče, kotre štenca rano Matej Cuš predstaji. Povestče vosibitvom razu, depak možeče si nimo toho na našej internetovej stronje, a vizo tež našej app MDR Serbia vobladač. So to naše novostče ve vobrazach. Haj, tunraz, to zladujeme na minjene tydžin Bonich podauko, tak pobuchme v Radvorju na jubilejnem zariadovanju k stočinam damnišije šule. Dale bi minene tydžin zaru za najväčší tvarski projekt v staviznach Serbu Forum Vedy při Lauskim arealu. My to domovine su pjatk budušinja spoščili, tiež tam bychme vieso z kameru podla v Ralbicach su regionálne bohovanske wiki přewedli. A ptáčecach sú 25-letné v obstače šulskie a domizniskie stvysvičili. Hoja, nic na posledk poľadáme tiež ešte na koncert serbskie tereministky Karoline Aik. Naše novosťe v obrazach potekím, te sú šitke vodnetka online na našej internetovej stronie a našej app MDR Serbia přístupne a sa vie namakáče tiež ižo je na našich sociálnych sečach. Potekím na Instagramie a Facebooku. Cibylky našestčujem je. Dobranie.

0: Časačme in činot ona po sedmih je, ljube dječi, to je vizo, vaš čas.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašaj so.
2: Štua je tun tam celiju?
3: Ne vem tak praje. Mi so zda, zo by to Jozefu přečel.
2: Ministro Kolu?
3: Haj, tun by tola se svojbu na vopiče pola Jozefa. Zetkachme so popoudnu na športnišču. Anton by podla, Franz a Jurek tež. Božito, Jakub a M. Jozef s tym Kolu. Možachme super mústvě za kopajncu tvorič. 4-4. Nažel pak nesme tomu Koli prajli, so ma so blízko hatadla na kiežbu prač, tož to bula kopne.
2: A bul mieše tisobu?
3: Haj, tun stare WM bul, kotr sem v džedovej garáži namakao.
4: Vítaj, taj.
3: Vítaj k nám.
4: O, oh, a nietko je tvoj bul fuk?
3: Haj, nažel vunjac vidieč nie.
2: Ležeše celú kvílu nahače. Bez pomoci jún dotaj nemožachme vúčanič.
4: A má taj niecko pomoc při ľubienu?
2: V obci Džerio Hata cichu dávno hýže sami s čomom nahatieč a búl z rohoče vúčanič.
4: A to so ešte stalo, nie?
3: Nie, emzo nic. Či dohoščení drúde než to slúbia na čoľ, co potom nedopomia.
2: Miestom búl tešiče nekotre dny dlho jac vidiečnie.
3: Sým sa iže veľsú prašal, hač je on snano nišť vúčanú, ale nišťu ničo nevie.
4: To je vizo spodivná vec.
3: Vopravde spodivné, haj. Vún sa tala podnúriť nemôže, abo?
4: Z kotreho materiála da vún by?
3: Jozefina, vieš ty to?
2: No dajky skože, kajke štede za džeduje čas kopaske bule em bychu.
4: Aha, jeli je von skože.
2: Potom što, Lexio?
4: Na haj, kopaske bule skože moža so najhoršim páže telko vode nasrebač, zabyla bul tak češki zo so podnuri.
2: Oje, to budeš so z ním rožonovať dobieč talejo.
3: Haj, škoda.
2: Lexio, kotre bule nebychu so vyhače podnurili.
3: Zavešte tez pistovorského časa, gumijové bule.
4: Tak je.
3: Ale s tými nemôžeš práve kopajncu rač.
2: No da, bude nové bule treba.

0: Čmienčino, donna po setnich nedo mě, a to je Matej Cirši, že zase přimni.
1: Policia z G.
2: Na Rajkaníščo ve Vojorecach je so Bunželu v okolo poponňu Bečich muž před dječimi zeslikov. Podavk sta so na voľnočasnom komplexu Vukot při Nišťanskej droze. Neznate dre je před holcu svoje kolove dele pušťu a sexuálne jednania na sebi převed. Polícia pýta nietko svitku. Muž nošeše svitvo modré džínce, čmovo modrú kapu s červenými rukavami a čornú čapku. Pokýve přijmuje polícia ve Vojorecach. A vostaneme nedom ve Vojorecach, tam je so tež zaso pokranený moped zjevil. Vobedľaka vodkry Simson bunželu popodňu v okolo 2 maj v Kerčinje za Vikami při Grodkovskej. Moped bych ho sreč septembra při zelenej droze pokranili. Polícia zaviesčí sledy a po zakončeniu přepytovania má obsedža potom svoju parovanú Simson zaso ročo dostač. Ve Valkostrofie pola Biskupic sú neznačí mies štvortkom a punželu niečo 200 litrov dízela z tvorské mašiny pokradnili. Škoda leží po policii pola niečo 500 euro. Policajský revír Budešín pad přepytuje. A v Krušvice sú neznačí punželu dopodňa v osobinské předmety a peneze z bydlenia pokradnili. Škoda leží tam podľa niečo 400-500 euro. Vecná škoda po polícii nienastá. Bivo Vodžanský policajský revír pad přepytuje.

0: A w nieście podamy czekali nie, nie tylko czas zapojeść, czy przetoż je na posiedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Drežanske towarstwo Stupdale je čera na svoj vône zromadžiznje vo češkim finančnom položeniu svoje jednoje skupiny v uradžovavo. Nízkych ličbov při zvenu džičidla nastane leče 2026 financiálna džera niedže 30 tisac euro. Zobychu ju z džela vúrunali, chce towarstwo přichodne dne crowdfunding akciu zahíč a prosi přitom tež ľudži z Užice vo podpieru. Nimo toho bu dotalne předsedstvo zastojnstve vobkručené. Christoph Cysz, vlastanie prini předseda, Nadia Herbichová a Jakub Rieho jeho dále podpirataj. Za přichodne mesace planuje towarstwo Stupdale, mjez druhým mirčinja spiewanie, adventničku za dzieci, ptači kvás a pustnice. Z kvetane čanského spiato jezora tu kvilu vodu odpuščeja. To je treba, so môli on nádrobne zanírovač, zdieli krajné záhradníctvo rečných závierov. Po viace hač pousta letach v obstajného vúživania dobia tam jazdrujím zepierne múrie, bazenky, přípravy k odpúšteniu a odpusky ponovič. To odla jezor dosponie odpúšťa. Zanírovanie jezora má niečo 20 miliónov eur pváčič a hač dokonca 2028 hotové byč. Kvetanečanský spiaty jezo je najväčší v Sakske a slúži prenoriadne škytej pred hulkej vodu. Projekt Stácia Přichoda Bevej Vodže byla konkrétnejší. Dotalna stácia modrých přírodospytnikov a technikáriov má sa hač do konca 2028 na modernú miestnosť vúknenia za techniku, přírodovede a umiestvo přetvarič. Prostva vo spichovanie a tvarská prostva s tým miestom zapodatej. Na lieču 2027 maja sa tvarské dživa záhyč. Za čas dživo přečenie stácia na niečo dvi lieče do nedošeho tvarenia rádia VSV. Přidatne chcieť a ďalšie rúmnosťe bývej vodže užívač. Projekt pváči niečo 4,9 miliónov eur. Plánované sú miestrujím väčšie dživanie a zeminárne rúmnosťe, kajž tiež přenocovanské možnosťe za skupiny. Gmina Hamor dostanie hač do leta 2038 cokonie 10,1 milión eur spichovania za vývanie infraštruktúry gmenie. Peniaze pokážeja ze spichovanského programa Zviazka a krajov za dva miesto, rozrost a nasledne vújče. Kajž z džela gmina aktuálnym gminským opienu chce ona s pomocou spichovania príchodné leta vážne komunálne projekty krok po kroku zvopravdžič. Kubvanský kampus Hamor tvorí přitom jedné z čežišťov. Lieca dostane komuna prinie 2,4 milióna eur. Tute chcieťa vo sebie za zanírovanie šulských tvarieňov a plánované novotvor pestovanie vúživač. Riečne práva Serbov Braniborskej sú dále zaručené. To potvrdí braniborský minister za digitálne a justicu na vúradžovaniu vúbierka za vodstvo byrokratie. Tam je vun teledne načísk za digitálnu strategiu krajného kniežostva predstajú. S přilubieniom reagovaše minister na žadanie Braniborskeje serbskeje rady pri digitalizácii na serbske potreby dživač. Najebač pribieracu digitalizáciu doby možno byč menšinovi reči delňo serbštinu a delňo nemčinu vúživač. Braniborske kniežostvo chce novú digitálnu strategiu ešte leca vopsamknič. A to bych u naše pojezdče, když namakáče tež na našej stronie v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čensniše ranie nebude tak riane slunčne kajš čerauše, za to pak tež nie je tak zimne kajš čerauše. Najprv mročele a kusk dešča poždišo pak tež slunco pri maximálne 17 stopniach dženca dostaneme. Juce potom zoje so Rajnča Kurjova rozpuščiva přečelnišo, slunco a mročele ve vodmenie, ale sucho pri podobných temperatúrach kajš dženca.
0: Šitko oky, okay. Šitko poriadku na pučach na drohách.
1: Serbský rozvoz.
0: Přeje dobré ranie.

Przedpostelnik und Zygena, hej, to jsme nážel, no hej, štak cíš. Zubili, jeden zjato džen, kotrošako opleto mame, 3. oktobra, džen nímskeje jednoty. Na tutun džen 1990 so zavěstče mnoze z vás ještě dérje dopomňa, ale dopomniče da so tež na 14. oktobra. 1990. Žane dva tydženy po znova zaujženju Nímskeje, 3. oktobra 1990, vodmichu sa menujúce v nových zjazkových krajach, po takým tiež podľa nás v Sakske, pred dokvane 6-30 letami, 14. oktobra 1990, prenie vulby krajného sejma. Prenie raz po viacach 40 letach možachu v obedlerio v znova zaujžených krajach v Sakske, Saksko-Anhaltske, Mecklenburgsko, Předpomorske, Durinske a Braniborske v svobodných, jenakých a tajných voľbách zastupériu v krajných parlamentách postajíč. Hač na Braniborsku, kdež dostane SPD s Manfredom Stolpu najviace voso, by v zbytných zjazkových krajach CDU dobyčaka voľbu. V Sakske vúzvolí so Kurt Biedenkopf jako ministerský prezident. Hej, Jensa potekým před 26 letami dávachu tu pola nás v Sakske prilnie voľby do krajného sejma.

0: Matija, ty se dženca rano hižo do nujinu poladal, haj a tam máme tež kytro znemenace poješče z Vatikána.
1: Haj, sakske nujine dženca rano písaja a nemskich poješčach tež o tem rozprawiaja, bam šlejo štornate maraka pucach. A kle nedželu bie sam vozeviu, so su lekarja pola njeho suk pucach namakali, netko je veste jedna abo jedna šeso vo tumo.
0: A bamše tež ižo operované, kaž som slyšala.
1: Aj čara su jemu Romie kompletnú delňu lapu pravých pucov odstronili. Operácia je niečo 3 hodiny trava a je po informáciách svojich lekárov bez komplikácií odbežala.
0: Vizor je rak všetko kutné skorenie, ale kak kutné je tu tom páču bola bamša?
1: No aj rozhodné dybkie, tumor bu poušim zdaču jara zážnem stádiu namakane a odstronené, što je šanse hojenia jasne polepša. Netko pak dobia přepytovač a cu opravdže šitke rakové bajnky odstronili, voto tež odvisuje, hače ište dalša terapia trebna.
0: A kak so lieje štornatému netko dže?
1: Kak so čuje, to nemôžu riec, ale vun ma niečo týdžen v Gemeli klinice v Romie Vostač a sa tam vočarstvič a potom budú predovšim pravidúne dodatné kontrole vážne.
0: Potekim, najprv raz dobre povieste po operácii, ale dobíme vizu vočaknúč, kak ďalšie přepytovania bieža. Vútrobne Jack Matejo za najnúšie informácie z Vatikána kôvoku z Korinia Bamša.

0: Napo vosse miche.
1: Srpski rozvoz. Povestje. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranie. Drežanske towarstwo Stup Dale je čera na svoje vône zromadžiznje vo češkim finančnom položeniu svoje jednove skupine vuradžovalo. Nízkych ličbov přizivenju dječí dla nastane leče 2026 financiálna džera niedže 30 tisac euro. Zobychujú z džela vrunali, chce towarstwo přichodnetnú crowdfunding akciu zahýč a prosi přitom tež ľudí zúžiť sebo podpieru. Nimo toho bu dotalne předsedstvo zastojnstvie vopkručene. Christoph Cyš, vostanie pri ní předseda, Nadia Herbichová a Jakub Rehor jeho dale podpirataj. Za příchodné měsace plánuje towarstwo mjezdrujím mirčinja spěvanie, adventničku za dječi, ptači kvás a pustnice. Z Kvitanečanského z 5. jezora tu kvílu vodu odpuščeja. To je treba, zomolijun nadrobne zanirovač, zdžili krajne zariadnictvo rečných závěrov. Po viace hač pousta letach vobstajného užívania dobia tam jezdrujím zepierne múrie, bazenky, připravy k odpuščeniu a odpusky ponovič. Tohodla jezor dosponie odpušča. Zanirovanie jezora má niečo 20 miliónov euro pváčič a hač do konca 2028 hotové byč. Kvitanečanský z 5. jezo je najväčší v Sakske a slúži prenoriadne škytej pred vulky vodu. Projekt Stácia Přichoda BV Vodže byla konkrétnejší. Dotalna stácia modrých přírodospytníkov a technikáriov má sa hač do konca 2028 na modernú miestnosť vúknenia za techniku, přírodovede a umiestvo přetvarič. Prostva vo spichovanie a tvarská prostva s tým miestem zapodatý. Na lieču 2027 maja sa tvarské dživa zahýč. Za čas dživo přečenie stácia na niečo dve lieče do niedešho otvárenia rádia VSV. Přidatne chceďa ďalšie rumnosti BV Vodže užívač. Projekt pváči niečo 4,9 miliónov euro. Plánované sú miestrujím väčšie dživanie a seminárne rumnosti, kajž tiež přenocovanské možnosti za skupiny. Gmina Hamor dostane hač do leta 2038 celkonie 10,1 milionu euro spichovania za vývanie infraštruktúry gmenie. Pieneze pokadžeja ze spichovanského programa Zviazka a krajov za tvar miesto, rozrost a nasledne vúviče. Kajž zdieľa gmina aktuálnym gmenským opienu chce ona s pomocou spichovania prichodné leta vážne komunálne projekty krok po kroku zvopravdžič. Kubanský kampus Hamor tvorí pritom jedné z čežišťov. Leca dostane komuna prinie 2,4 milióna euro. Tuté chceďa vo sebe za zanirovanie šulských tvarinov a plánované novotvor pistovanie vúživač. Rečné práva Serbo Braniborskej sú dále zaručené. To potvrdí braniborský minister za digitálne a justícu na vúražovaniu vúbierka za otvor byrokratie. Tam je von teledný načísk za digitálnu strategiu krajného kniežarstva predstaju. S přilúbieniom reagovaše minister na žádanie braniborskej serbskej rady pri digitalizácii na serbské potreby dživač. Najebač přibieracu digitalizáciu doby možno byč menšinovej reči delňo serbščinu a delňo nemčinu vúživač. Braniborské kniežarstvo chce novú digitálnu strategiu hišče lica obsamknič. A to bych u naše dženznejšie povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Ajde šladače, dženz ráno s voknom to nevúpada tak riane kajš čera, za to pak tež nie tak zima kajš čera. Najprv dostaneme dženza veľa mročelo a trošku dešča, požiš opak tež svonco pri maximálne 17 stopniach. Júce, potom zo je sa rajnča kúriava rozpuščiva, prečelnišo sa džejn záhy, potom zaso svonco a mročelo v odmenie, ale prevažne sucho pri podobných temperatúrach kež dženza.
0: Šitko okej, šitko poriadku, jeli za mače vy za nás nekajke v obkadne pokyvy. Zvolňča tu do štúdia, máte je pri telefóne pod Budešin 7400 alebo písače nám pojezč na jednoryšo džetovie za naše app MDR Serbia. Tam nemôžete nám jenož písač, ale nám vezotež pojezč nariečeč.
1: Serbský rozvoz.
0: Přijel. Dobry start do nowego dnia.

0: Šejeme zbožo.
1: Amadeus Bjarš z Voklec ma dženca kičbu jednate narodnine. Hej, mode hulčec, raje hižo renje klavier, tak steje tu v narodninskim postrovie, zetka sa tiež rade s přečelemi, a je tiež zmužite a čipne, přetož cenuje hobby vúspytač vúdženie. Gratuluja z cevie vútrobe brat Kilian z mamu a papu. Vostelm šecatejky, přečene, voturene a čipne, kajš si.

0: Hej, ljubi šularjo, daj, če se vaše poznine, vaš holiday, der je ljubič, netko je na počivečih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Cish.
2: Dobro ranje. Drežanske tovarstvo Stup Dale je včera na svoje vone zromadžiznje v češkim finančnem položenju svoje jednove skupine uradžovalo. Nizkih ličbov obšizivjenju džiči dla nastanje leče 26 a 20 financijalna džira nježe 34 euro. Zobihu ju z džela vurunali chce tovarstvo přichodne dne crowdfunding akciju zahajić a prose přitom tež ľudži z Užice v podpiru. Nimo toho bu dotalne předsedstvo zastojnstve v obkručene. Christoph Cish, vostanje prini předseda, Nadia Herbichova a Jakub Reho jeho dale podpirataj. Za přichodne měsace planuje tovarstvo mjezdvojim mjoči na spivanje, adventničku za džiči, ptači kvas a pustnice. Skvitane čanského spjateho jezora tu kvilu vodu odpuščeja. To je treba, zomulijun nadrobne zanirovač, zdjeli krajne zariadnictvo rečnych zavirov. Po viace hač pousta letach v obstajného vúživania dobia tam jezdrujim zepierne múrie, bazenky, přípravy k odpuščeniu a odpusky ponovič. To odla jezor dosponie odpušča. Sanirovanie jezora ma niedže 20 miliónov eur pvačič a hač do konca 2028 hotové byč. Kvitanečanský spiaty jezor je najväčší v Sakske a slúži prinoriadne škitej před vulky vodu. Projekt Stácia Přichoda BV Vodže byla konkrétnejší. Dotalna Stácia modrých přírodospytníkov a technikáriov má sa až do konca 2028 na modernú miestnosť vúknenia za techniku, přírodoviede a vúmilstvo přetvarič. Prostva vo spichovanie a tvarská prostva s tým miestom zapodatý. Na lieču 2027 maja sa tvarské dživa zahájič. Za čas dživo přečenie stácia na niečo dve lieče do niedešie otvárenia rádia VSV. Přidatne chceža ďalšia rúmnosť, če by vodže užívač. Projekt pváči niečo 4,2 miliónov euro. Plánované sú miestrujím viečie dživanie a seminárne rúmnosťe, kaž tiež přenocovanské možnosťe za skupiny. Gmina Hamo dostanie hač do leta 2038 celkonie 10,1 miliónu euro spichovania za vujívanie infraštruktúry gmenie. Peniaze pokážeja ze spichovanského programa Zviazka a krajov za tvar miesto, rozrost a následne vujíče. Kajž zdieľa gmina aktuálnym gminským vopienu, chce ona s pomocou spichovania prichodné leta vážne komunálne projekty krok po kroku zvopravdžič. Kubvanský kampus Hamo tvorí přitom jedno z čežišťov. Leca dostane komuna prenie 2,4 milióna euro. Tute chceďa vo sebie za zanirovanie šulských tvareňov a plánované novotvor pestovanie vúživač. Riečne práva Serbov Braniborskej sú dále zaručené. To potvrdí Braniborský minister za digitálne a justicu na vúradžovaniu vúberka za odtvar byrokratie. Tam je von teledný načísk za digitálnu strategiu krajného kniežostva predstavil. S přilúbienom reagovaše minister na žadanie Braniborskej serbskej rady pri digitalizácii na serbské potreby dživač. Najebač přibieracú digitalizáciu dobí možno byč menšinovej reči delňo serbštinu a delňo nemčinu vúživač. Braniborské kniežostvo chce novú digitálnu strategiu hišče leca obsamknúť. A to bych odženstnejšie povieste, kýž môžete si tiež na našej internetnej stronie alebo v našej app MDR Serbia hišče raz prečítač.
1: Viedro.
2: Čunieš odženstnejšie ranie nie je a nevie tak riane, kajš čerauše. Donješ tu netko tež trošku svonca svečivo budečinje. Dejščik pak je bihu dopodnja tež išče možno, avak vele mročelo požišo išče viace svonca pri maksimálne 17 stopňach. Juce potem zo jeso rajnča kurjava rozpuščiva, že prečelnišo svonca mročele zasove vodmenje, ale prevažne sucho pri podobných temperaturách kaj ščenca.
0: Štúš je dženca ráno po a 4 smier budešin respektívne zorelc popuču, tu nech si je s ohonom a porchivom džesač menšinu viac, zaplanuje tam som jenujce v obkat kopi, Вы можете си мыслить, для тварнища. Мес огоном и порхивом по таким, со вопкат копи тварнища для. Часач меньше, но то бича там шиличич.
1: Сербский розвоз.
0: Več menšinu po napoživečih je, tu svišim netko Mandy Dorin Domnikec. Z tvoj čas je nimo.

0: Jež nás čas, tu dženca rano je bôze hižo nimo, do toho pak mám za vás ešte pokazku. Menujúce na novú svuchoru, tam džeš bydli, môj vona reka. Mirčin Venk je napísal staviznu vo starom domie Nause, kýž je plné dopomnenku. Zála a Daniel chcetej si z neho svoje doma zčinič. A kojštým rumie so druhé dopomnenky namakaja.
1: Pravdu prajne se na to samo veselu, nemôžu zcova očaknúť, zaso sem přičaneč, zaso mes přečelimi byč. Tu svoje tovarstva mieč, nic kúždu akciu zdaline odvosovať dobeť. Haj, skončne zaso serbska zromadnosť svojimi serbskými bratrami.
2: Serbse bratia a serbska zromadnosť? Kusk mene zela radšej nebe škodžavo. Ale krok po kroku, môj ľube. Mamo tla na ju plán.
1: Hej, šakaj, nitka pak buj. Svišu hižo našo nebo vôku rec, za mamo je nuc pšič a nic v duriach stať.
2: Hej, kaj štede, ako se mi prvný raz ju sobu zau, zo by mi predstajú. A ako tak daloko bie, se naraz preč byl.
3: No, politaj skončne nuc. A nedataj sa doa prosič.
2: Kvaľ nie zoskrst? Kini, hakšo.
3: Ty si zavešče zala. No, renje, za se skončne raz sobu pšieva. Ja sa Maria. Vokomik, dem se skrutka ešte rúce vodreč. Tu te začuče to la znaju? Pokaž raz prošu svoje ruce.
2: Rado, kneni. Ma... Ale čo odla?
3: Aj, voprode kamene česaka. Daj, kež kropavé ruce. Víš, náš staré nanie nedi jako kežka skále dživo. Jeho ruce samo ište hore vupadašte. Když je nás dječí hácao, je to bylo, kaž by rekči nechtu spiskovi papiru policu jedže. Ty se dođeva hodíš, tady tam jedžu. To bude našemu luftiku si dane letič. Přinžeš, jak bude po mojem nebo Francu. Ale praj raz, že da to noc co ostane.
2: Daniel ještě raz ka auče, dokož je nešto zabil.
3: Ach, pojruniš dále. Što da buđe moj tu durer stađa na neho čakač? Sam vina, diš će ju takle steja u ostaji. Boj, bitlinske je rene zatepena, blina krite.
0: Kotre dopomnenki Zalu a Daniela převođuje při odkruču vodcenoho domu, svišiče svuhorje tam džiš bydli moj. Juna makače v cvi duošči na našej internetovej stronje v app MDR Serbia a vezo tiš v audiotece ARD Sounds. Votam môžete si ju tiež downloadovať a sa bude dôlazať.

Sibylle Kinađević je, to je skupina Janka Hanka a Nitko z Čivja, naše pokyvy za vás. A to započíname najprv raz s přednoškom Susanne Husena poriči Jensa na večer pečich vo dživim mužu a připodnici, potekim vo bokmornych postavach ze serbskich bajů a bajků. Jensa popudňu pečich Serbské muzeu v Kočebusu. A nětko k brůzninským pokývám, Jensa zmiar od jenej dopěčích v kloštorské zárodže Marina Vězda Pančicach Kukově názemský svůjbný džín s mnoho akciemi za celou svůjbu. Brůzninské džičí jsou Jensa týž do domu Zélaria a Smolaria ve Vázu vítane, tamže vo prášenie hač su ryby nime. Od napu 10 do napu 12 môže džičí sa tam informovať, ale tiež niečo napaslič. Sobu přiniesť maja sa prošu nožice, písak, lipk a 2 eur za materiál. V Vojerovským muzeu tam venuje so štvrtk jabvukam a kak z nich brečka nastane. A to, ľubí džičí, namiestne viezo sa tiež vúspita a vopta. Bis Fahloch je Kunstdigenja Technice a starem Motoram venovane. Piat kvetscher set mich pokazal so Road Movie, potek im Film wo jesbe se Simsonami do Rumunskie, kotruš je skupina, kotruš sestari se tam z ludzi v koho boku a Spaloch loni doživiva. Sobotu potom maja voto podnia Dživičich program za Dživiči a po podnia Štyrioch přesadžuje so Simson Star, starem Modell.

Nitkonich nekic buje jenoš Madlena, ale najlepje šice. Svjerne připosluha je so runje pola nas přizivio, vutrovne džak za to. Na běžišče džuvedes hač v velkých žďarach tam stý vyskač z čorno kedia von tam vyskaja. Běžišče džuvedes hač v velkých žďarach potekim čorne kedih.

Na 14. oktobra vítam vás učebne na aktuálny magazín Veselské rieci. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Smiam vás přes program jašť a mej predne na rok, až mám vám žincežné témy predstavíš, to net gedujem.

0: Potom podsesčenskim zaredowanju pětk budešenje domovine citame také v novém casniku v novom udašu mogu se predstajiš, to nam net přeražio ta šéfredaktorka, venajonin to při telefonie Dobrožen Katalin Poradskoc.
1: Dobrožen.
0: Bušo to také artikel v novom udašu.
1: Na kuste pat a planas možeš otege redne futa vižeš. Gratulujem šiknem kenš su dostali myto domovine abo cesne znamuško.
0: Mimo toga, co coša ešte uzignuš?
1: Ja, planas su v toštom udašu šake vesobe v srežišu abo v fokusu. To su napšikvat tenue zorijaki, dokulaš oni su dupkonje predniku septembra zahopili Pilnje dojnosersku rec uknuš. Letosa jo ta kupka čošku menša, živiš v sobu jo zahopiva. A te nuje zorijacki, a nuje zorijako, co me vam predstajiš, tam zgnjoša napšikvat, co godla voni kšil sersku rec nauknuš.
0: Ach, to su dalšne v sobe.
1: Also, jedna paršona kenš vam predstajome v toštom udašu, se zasajžio za to serske na politiskem pelu, ale vici v slizenje. Ona jo zahopila ako referentka za nastupnosti Serbu v Brambolskej živaš a statkujo tam ako, ja tak pomienione, zvezovenske mestno šnitštele, tak ona sebe Viži mja se zastojnstvom a serskimi institucijami. Mm-hmm. Zavišče, šo v ju na poseženju serskeje rade razvižali, to jo Katlin Birgeltua. Planas gönio šo čošku vece v nje, nja s drugim vedkuj vona pöhada, cogodla jo se za to mestno pracovala a vece.
0: Pen som sobulicova, potakem bideo zase pedla biš ten cerkvene bok.
1: Ten máme také a dokuláš o týždeň žňúneho svieženia, vierši se šokovo okovo žňúneho svieženia a to groni dvo k tomu, jo šiknoch vece majú k týbje tu nažiju a ty dajoš im ich carobu ve pšauem casu.
0: Máme také ištinece ze sárskeho kultúrneho živenia.
1: Na to máme na kúšte patek, dokuláš ja v zajžených týženiach. Jo, zase na tom pelu viele lús bolo, napšikvat zgenioša plana s venovej ústajince v Tešajnském muzeu, abo v kórovém koncerše v Luterovej cerkvi.
0: Mm-hmm.
1: A mňa se drugim v tom, až sú kreslenky abo umierske tvorby u kniku Dojnosarského gymnáziuma, tak v Budišinje na gromadnem zaredovanju serskego ludovego ansambla a serskego muzeja žadnu rolu grali.
0: Na šoto sme vergin narske, bužata zase pisane vetmenjate udaše našego serskego tyženika Nuve Casnik. Učovny žik, až čo nás informirovali, při telefonie jo bo šéfredaktorka Katalin Poradskoc.
1: Rad se stavo a se vjaselim južo na druge rozkrono z vami.

Na 14. októbri vítam vás učebne na aktuálny magazín Veselské riece. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Smiam vás přes program jašť a mej predne na rokio. Až mám vám žincežné témy predstavíš, to net, gdejom.

0: Nowe webbog. Sobu pomaga šim, ako kšie z žišimi serske pejedaš na zaredovanju sledne tyženstvrt, ksu jen ve serskem internaše, a petom ve Vili Kunterbund predstajili a pokazali na příkvadach, kak mžeš z nim živaš. To vesebne jo, až projekt Sobu ne pobitujo pomec jano za žišunje a horte serskim vedkubarkam a vedkubarjam, a rorono tak serskim instituciam a familiam, ako šelu svej žiši do serskih žišunju. Ved stvrtka ma kužde k webbokoju přistup. Po prezentaciji ve serskem internaše su zajmci jen mokali sami uprobirovaš, teke ve Vili Kunterbund. Marja Ilikovska-Winklerova, jo toto živiva.
1: Viednica žišunje Kristina Hupacojc z mesta jo při rotach uvitala gešči s klibom a solu.
2: Ja som wiegin Gerda, musim gronić. Ja, gaś ten projekt ja ho wywili, pęce w jaselim, ne? Seska rzecz ja ważna. Ja, ja som to przece słyszała, gaś mej staka a mej staki, tej rozganiawej. To, co teke dalej dasz?
1: Nuci, ja był już o wielki róż. Manuela Drinkmanowa jo przygotowała žiši na program.
3: Ja som rono te žiši oblikała. Te žoča nose bosku drastvu, a to jo bluzka, šorca, kešula, ab štrumpe, a starne zrije. Zapletku cuniš, a voze cesaš, a te žoča muse redne byš.
1: Tiki Hajke Županojc jo pomegała.
4: To je ženska drastva, ja.
1: Kešulu majuš, šorcu.
4: Ja. A cipilteke.
1: Šo by ten robkovali?
4: Ja, a šerpa a lapa, filu jo, sushi.
1: Ach, máš jo lapi teke?
4: Ja.
1: Kubańskie ministerstvo MBJS jo projekt Sobu spiechowało groni předsedarka Serskiego Szulskiego Towarzystwa Katarina Jurkova.
5: Rzeczne spiechowanie je za nas ważne tema. Tu sme mieli praktiske nazonienia, tež náš personál sobu zapšimnoš. A to dla sme stajili na MBJS prostvu za tutom projekt.
1: Bramborsku radu za nastupnosti Serbu jo reprezentirovala Delia Münchova.
6: Ja som bila na tom predstajeniu a ja mam ten projekt za veľkým vážnym. My sme to také ako Saska rada prevežovali a na to gledali. A ten projekt jo ten pravý kšac do příroda, dokuláž nento sú všaké pobytovania, keď sme mili do toho digitálne, sú nento zvizané a nento v žišuniach také pomaga.
1: Pemałem jo se dwer połniu. Ze szule za dolnosa skurica kulturu jo przyszła Birgit Nagloa.
7: Dokulaż my mamy takie u nas w szuli takie recne kozy za wetkoblaki a wetkobajo. A jo to jo wielgin zajmne, co dajo jużo, a co możemy takie używasz, albo ewentualnie k tomu dasz.
8: Ja som Lien Szeszmetojc, moja żołka jo w Żyżoni, a ja som Ceptaka w Briazenie za serbsčinu. Ja, ja som to teke doma opytaš, les mežam, z meje ju žoku to teke uprobirovaš.
1: Pejedaš ove teke doma pičku serski za žoku?
8: Mogi raz při vjaceri, abo při grajkanju, ja gronim přece dobro zajčo, abo strovosči, a vena južo teke pejeda, mišek! Ja.
1: A žil ketlicojc, z muskim jo teke ho?
9: No, ja se vjaselim na ustup meje je žoki. Gvenka jo 4 leta jo vykupce uchackov, a te neco pokažu. A wena ja me groniwa, to ja ešte pötajmne. Som teke była w zaredovaniu w Dolnosiaskim internáše.
1: A kaki ten přednosk jo był?
9: No tam se markoval až wiele, wiele žiwa a obšal do kompetenca v tom štytce, v tom cevem projekte. Jo, to ja při sebe nevajobne, až také neco dajo. Teke recepte a pön s małym vidijom a serske slova sady k tomu. To ja neco zakušte žin. Also nic jano zažišel nie v starieše mogu to ze serskimi žišimi teke vegen, der je uževaš, se myslím.
1: Sofie Redelova, vjedomnostna sobuživašarka Serskega instituta.
10: Ja živam projekt z roka, a tam jo teke Mila Zachariasova v strategijskej kupce. O, jo, myslím, ja sobu petperame. Jo, also ta idea jo vjelicna. Ja nažijam, až pužo se to teke stavnje ražiš, až maju te mötze teke personelnje, to, jo,

0: Dobši hoda, dale zes, až se toš ten webbok dale mežo uvijaš a až megu šukne te, kenš se vesherskem pelu niekak angažiruju, teke te materiale tam pesuaš a te megu to teke obživaš.
1: Anna Zachariasojc, bužo teke webbok sobu uživaš.
2: Ja ucim ši projekta Zorjo a za naše Ukniki a uknice sú tam také veľa pobytovania, ako budú sa ražiť, aby mohla také v lichom času ešte niečo k tomu gotovať.
1: Max Baganc jo na projekte sobu žijal.
3: Also ja som v zachodných miasecach sobu pomagal všaké materiálne Rietzneho centruma Vitae, zažívaš to sobu programa, vesebne v knini Gunda Heiderovej. Ale to ještě nejo kønc, also tam přijížo na kuštupat ještě věle materiála.